Mrez, klíše bílá krsta. Niky jádra na vrchových nigových mužganských valov. Pane som myslí. Myslit zde na smích.